ste plačte bez ljubli na sliki nit nič krásne proču vás každo nič

Vítam vás, drahí moji rodáky. Várem do vás Lemko z Podkarpatia, kde žili moji sestry i bratia, v Ľuťach Stefan z Odrechovy. Trmajte sa dobrý. Pozdravljam sluchače Remkivskoho radija, no. Mitno še trimajte. Tak.